0: Soman. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: na na na na. La radio avec laquelle tu as envie de rester dans les embouteillages. 93.